0: A tež denca sa slunčko na nás smije, ale tež niekotrom ročile vúľa dáme, z ktorých šmolí raz tež s blakami po kapku na zemiu panč, ale převele to nebude jeli zo scýva dženca maximálne 8-9-20 stopňu nekak. A netko nech palada Jan Reho na športové podavky konca týdženia.
1: NDR Sachska, Serbský rozvoz. Šport.
2: Volejbulistča prvního volejbulového mužstva športového tovarstva Viktorie Vorklec sú sobotu a nedelu nedom dvaj vulké beachvolejbulové turnieraj prevedli. Jeden ze zamovitých sobotu by Jozef Krauc.
3: My sme boli 12 mužstva a vedro by sa super, ne? Aj by sa príjemne čupovalo, ono sa nedešovalo. Tá organizácia by sa tie super. A favoriča sa nie sú přesadili. Oni sú boli dve prajora z regionálii z Lipska podľa. Te sú jenež cíča odvali, prvne sú odvali dvajo z Budišina.
2: V dobečarskej dvojce rajaštaj Paul Hančík a Peter Noak. Duo přesadži sú v finálu z 2-1 po sadžbách přečivo Horčanej Jane Zarenke a Budišanej Eliase Kumorej. Bičvolej bolivé turnier ve Vorklecach sobotu bez 12 celkami vukniovane. Prvnie koparské mužstvo športové jednotky Kruščice je čera ižo prvniu přijotovanskú rú za novú rajnú dobu převedlo a z 10-0 dobylo. Rota do cpichu dvoje Oskar Hauš, dvoje Jan Boguš, dvoje Bosčan Donat a stajnie jedne Filip Šíman, Klemens Handrik, Franz Bench a novopříklad Florian Zelnák, kýž je od športového tovarstva Marijina Viezda z Pančic do Kruščic zmenil. Testovalo je mužstvo SJC doma v Kruščicách přečivo klasu niže rajacemu celky rajného zjednočenstva VAS Bive Kumc. Svoju premiéru při trenerskej vauce SJ Kruščice nový šéf nazvučoval 2,5-letný Valdemar Adamovič ešte nemieše, dokéž je v dovolu. Adamoviča zastupoval Felix Cyš. Příchodný týden sobotu popodňu 2 maj testuje potom Radvorsce koparje v Drevnice, Nimsce, Groz Drebnic a Ralbičanci Sokolio raja doma v Delanách popodňu 4 přečvo zastupnictvu z Bielska. Zatkula Beach Volleyball raje sodženca večer od 6 ve Votrově.

a Bůh ví ani moje tvář a těch pár slov, pár krátkých vět já vůbec nevyslovil.

A dokal tež před skečbulu, čoko chceš, sče přirodže popuču. Popuču sú tež kliešče, dotaj súžno viac padu z korenych na FSME a boriu lozu zvýščili hač hevak tutem času.

0: Liječo. Što je za vas liječo?
1: Liječo je za me svobodno čuti se svojimi přečinami, tak velike ješ možno činči večere vonka spać před nebjom a vesu buď.
0: Srpski rozvoz přeje vam slunčni dživ.

0: Zadkula.
1: Prvný tožen prúzny nežno so minul a liečne viedro teso pomoku tež zaso doužice na uročí a tomu hodí so náš moto v Bunželu perfektne. Tu nemenujúce tanktopy. Na 5. stácii Beachvolley buluje túre Zadkule nastane tak ve otrovie celé vysče perfektne liečne feeling. Pojďte na každopád nimo a zdrastče si váš najrenší nedželský tanktop. Keď všetko so od napo 6 čich přizevenia přiúzaja a od 6 čich so potom raje, my so na vás veselíme.
0: Zadkula.
2: Nic sa večer.

0: Lube dzieci, wy pojedziecie, gdzie dia woce hakle czwartym tydzieniu, a zmiejecie dol hakle pon w poslednim. No da, wam wile wesela pak doma, kiba zakodzicie do hota, kiba do piestowanie. Na kojże patrzitkim, przekrasny dzień, a dołody skoczyć dżęca zawieszcie też możecie.
1: To la možno nie je.
2: Papa, čo to je?
1: Ha-ha, moja zárodka, moje riane kvietky, rože, petunie, dálie a prímelky. A môj rododendron, tun riane kirk, šo roztorane a rozcebane. Kak je to možno?
3: Oje, vaša zárodka vúpada kašte ke bitvišťo. Kajš po češkým nevedre a silným výcheru.
1: Aj, ale zajšvi dny bychu tola přijomne a svunčne míra.
3: Vím, praju tola jenoš, zo jo tak vúpada.
2: Vidžach drie, zo máš svoju zárodku rádu, ale zo tak na ne vysáš.
4: Oju teja, naleču je to papu raj. Tun rade womere ciba a pleje za mir a pokoj.
3: Ja mi želvuje, Achimo. Môžeme či při rumuaniu pomáč?
1: Vy dobrovoľne ve zárodce pomáče, hač runieš byšče tež kopajncu rač moli.
3: Ach, nekak nám dženca za tým nie.
2: Haj, smyšno trojšta rádi. Kuku, skvotme na šak neškodí.
1: Oho. To vod tebie teja. Jeli nebyšče, žno so toto obšeradžili, bych vás netko mil.
4: Všeradžili? Što da s tým meniš?
1: Vysče dopokaze za to zavostajli, zosče vy tu ve zárodce zakadželi.
4: To by su zavišče ujke myše.
1: Hoj, ujke myše s tepami, no? Sem včera večer zárodku krepil. Peršč je tu iš mehka a vožna, tak zo su vaše stopy jasne spoznač. A zo žaden lušt na kopencu nimače, tak a tak nichtu neveri. Nemožeče rač, doke žaden bul nimače. Tunce menujce v rododendronje namakal.
4: Naš bul? Teja, se tola rekva, zo bul tam nič neje.
3: Nebetiš. Som šo pšeladova. Myslach si, zo je dále lečal. Si to ze šeho z počatka vidžal a šon čas dživa dvoral.
1: To praja či pravi. Šon čas činiče, kajš nevinovate jeniatka, kýž voničím ničo nevidža. Štojš mne nastupa, sem drekusk pšenaval, ale sem vopravče zrudne dla zarodky.
4: Si netko loze na nás?
1: Loze nic. Ale kusk přesvapjene. Tokež pak ceče mi dobrovoljne ve zarodce pomač, a byrneš to jenaj špatnoho svědomja dla bylo, vám vodam. Nitko pak dajme so dođeva, jeli sme spišni, možeče dženca na večer sama hišče kusk kopajncu rač. Ale prošu, nic viace blisko zarodky.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom nowa tydzenia w regionie wiacore drohy a puče zaniruje. W Bluniu wiesnu drohu a bestašišća posta mies su a Saksko-Braniborske ranicu hač do konca julia ponovia. Droha je za to dosponje zašlahana. W obnovenie niedze 4 kilometrów čare płači 620 tisac euro, što ješe zapłači kraj Sakska. W Wojerecach započnu nowy kudnik a kolosowarsku štěžku mies rodovým namiestom a halštruske rozšerenia zvierenca dla tvarič. Tež w Rakecach je droha zašlána při križovanišču při přemyslovom parku. Nimo toho tam droze do nižeje sr a kače korčmy utvaria. Jako poslednja serbska vosada přivedže od dženzniša nebečanska svoj nabožny tydžen. Prozninske poskytki ma tež Mieščanski muzej v Budešinje, džež moža džeči z linu a z vomu, zvirjata paslič, koukovač a šelake motive na papiru čiščeč. Muzej Zapadnje Vužice v Kamencu poda so s džečimi do raja archeologije a vumjostva, je pak hač dokonca proznin falovaca personala dla stajnje jenoš od štvortka do nedžele votevrene. Serbsku muzej v Budešinje zmeje potom v augustče poskytk za prozninske džeči. Zejčan Paul Domš je čera v Bačonju letuši ceči bier vo nemske dumperuje mištostvo dobu. Druhý mestno v obsadži Markus Donat z Bačonja. Načelnik celkoného hodnočenia Filip Král z Rožanta buje než štvorte, dokýž bier vun s dalšími pilotom aj bezposredne po vúbečovaniu na čárie, štož dovolené nie. Za to pokvosta navodníctvo vúbečovania trojku ze žlutej kartu a 5 přidatnými sekundami. Žonské koparské mústvo Lok Slepo raje v novej rajnej dobie ve okresnej lize zapodo Vúžického koparského zviazka. Koparský cilk ze srečnej Vúžice, v kotremž raje tež koparka serbsko mústva Emi Kiša z Brezoky, zmeni z koparského okresa Delňa Vúžica do Hornie Vúžice. Slepjanki sú sa tež za pokalne vúbečovanie šizevili. A to vone bychu naše povieste, kýž namakače dále na našej internetovej strone a v našej nábodnej app MDR Serba.
0: Vedro.
1: Ja, hižo cel čas na slunca ladam, ja chcem tak rade prajť, že so je slunčne vonka. Při 15 stopniach. Nekotre mročele vybiju dňa tu a tam uladame s blakami. Sú tež raz nekotre kapky možné, ale na sebi mimo sucho a dosť príjemné a prečoľné vostač, to šo při 20 stopniach a to šo při lohkým viciku, kýž nás čenca prevoča.
2: Aj, dosadis, ten jazyk so tak neverči, kež môj to chce môj. Poľadáme skrotka na puče. Jenice tuta jena viecka tam na Aštyri Zorelc v Ludvíštofe tam dobyče. Čakáč jeli, zo je tam z cíva nitko nechto od nás popučuje minu vizo Serbu. Šest šodžin cia cici, dobro jezbu vám a jeli zo sedíče na pakvaných kofrach, potom vesove a vodčas viace dool.
0: Serbski rozvoz.

0: Sodom po napo sede miche. Stojš naš rozvosuje program MDR znaje, a znano po serbskim vusovanju tež dale poska, haj tun znaje zvestošču tež vusovanje menš nachbar. Stajne nedželu večer krotko pošestčeh poladame s pomocu susodnijo kolegu do Českeja a Polskeja, a to mjestem hižo česač let. Nestor a moderator vusovanja je Roman Nuk. Roman je džesač, leta v občivače a vinuječe so temam z česke a polske. Namakače to poprom stajne dosť stavizno?
1: Aj na kojče pát pola našich susodov nie je poprom žene vostu dvo. To em je kus, kajš tyž z voknom ládaš susody do zárodky. Nešto so tam všetko stane, husto dosť tyž kuriózneho, spodjúneho. Haj a drúde tyž hinášo hač pola sebe doma. A ponče je to susod, kýž nie je mnohým cíli tak blízko, rečí hinášu reč, má hinášu návožky a mašnia, svedčí hinák a ľada husto dosť tyž na svet do podavky hinak hač mytule v Nímske. Po takým hač runiš je von blízko, ešte tola za mnohých, tu by zakský znamenša trošku cúze susod a mycio, môj český kolega Peter Kumfa a polský kolega Tomáš Sekora spýtame v našim vúsovaniu, co so susodža tola džina boli zbíža.
0: A poradži so to, ja menom mačo nekaký feedback, kajka daje poprom rezonanca?
1: No hej, tu máme na kúže pát. Dostaneme stane za so listy, aj a tiež mejky spokývami za ďalšie témy, ale tiež prašená so nám štiedu, kež napríklad, kak to jeve český zmaut na autodroch, abo vúpači sa opravdu, že vúprava na hodu nevíky ve Vroclaviu. Ja viem, so nás vo sebe v raničných končinách svúchaja, po takým tam, kde je súsod celý blízky, ale máme tiež ve Serbách feno, kež so stane nedželu zetkaja na besadu, also bychu z Romanie mensch nachposuchali.
0: A Romanie, kajke teme tla ľudí najbolje zajmuja?
1: Na hajto nie je rune von, pšetco ta hulka politika. Skere také tun šidne džen. A šidne...

Nikoci, pojedu tam, zastroze, sem, aludro, počuja, wieso, tež, pšelša rade, do Danskeje. Při tamnišim Severnem morju su si kiesku odnajili, a netko vali, a so tam požumach, vežumach, morja, a přibrihy su tam zdžila tak široke, so može samo na viestych oficiálnych plakach se svojim autom tam stać, wieso, přenocovat tam nesmieš, a runje vod tam z Danskeje, přinže netko k nám, Tina Deko.

0: Danska Vila Dico.
1: Danska spivaka Tina Dico. Aus Danske nitko do Parisa, do stolice francuske, tam cische polizia muža zajec, kis je s drogami vikuau, ale pšitem su hišče nešto cele hinajša najšli, Matejo.
2: Kaž pisa bild online su zastojnice při přepetovanju domska najpredaraz 17 kilogramu konopje namakali trast za 2000 euro a viacere 1000 euro barpenis, ale vosebita namakanka při rozšerenem přepetovanju vuda zomieš muž tež obraz Pabla Picassa v jednom ze svojich skvádu. Muž je oficiálne menice Lada drodne vúmierstva v Parízu, je tam hajteký, kajento prajteký strážnik, so popromu to postará, so tam ničo nestane, ale vún je v obraz prostšo pokranil. A to nie je dotaľ tam nič tu sobu dostal. V obraz, tun má po mineniu fachu co 100 miest 12 a 15 miliónami euro a pokazá tre ľubku Pabla Picassa, ktorúš je viace kruč potretiroval.

Wobrodžu so nitko 7.27 raz speciálne na modost noch, bývšich šulerjú a prašam so mače lušt na dobrovoľné ekologické leto přírodoškytnej stáci nesačidle. Chceš so po šuli za škyt přírode angažovač a přitom praktické nazonenia zbierač, potom si ty rúne ty pola nás pravje. Takhle vábi přírodoškytná stácia nesvačidle zajmcov na jedné leto dobrovoľno dživa tamnejšej stácii a tutom času dostávajú moži ľudžo dolat do celé praktického přírodoškyta v týmie tamnejších sobodživačerjú. Dalše polo je v obsvetu kúbvanie a vedomostný dživ v obvúk a modostný tež zónia, kak zromadne přírodoškytné projekty v Honi Vúžice z Vopravdža. K nadavkám svúšia miestrujím ľadanie biotópov a vožných vúkov, ľadanie amfibiúch, škytných pasmov, zastaranie zranených dživých ptačkov, ľadanie stácie za zapopadnené dživie ptačky, každý sobodživo pri vopsvetových kubanských projektách, prosnínskych kempách a zariadovaniach. Přitom môžeš ľube modostne zamovitosť pšeuzač, svojské názornenia zbírač a svoje ideje přinošovač. Zajímce, nech so rád ľube, přírodoškytný stáci poabia a dešie treba, staraja so tam tež vo nuclie.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Matej Gisvauk.
1: Dobre ranje. Ze spočatkom nuha tydženja ve regionie viace drohy a puče zaniruja. Ve Bluniu viesnu drohu a bez došišća posta mies Su a Saksko-Braniborske ranicu hač do konca julija ponovia. Droha je za to dosponje zašlahana. V obnovenje nieče 4 km čare pfači 620 000 €, što jež zapfači kraj Sakska. V Vojerecach započnú nový kodnik a kolesomarskú štiežku mies rodovým namiestom a halštruskej rozšerenia zvierenca dla tvarič. Tež v Rakecach je droha zašlána pri kšižovanišču pri Přemyslovom parku. Nimo toho tam droze do niže je sy a kače korčmu utvaria. Jako posilná serbská vosada prevedže od džentniša nebečanska svoj nábožný týdžen. Prozninské poskytky má tiež Mieščanský muzej v Budešine, kdež môža džeči z línu abo z vomu zvierata paslič, koukovač a šelaké motívy na papieru čiščeč. Muzej Zapadne v Užice v Kamencu podá so s džečimi do raja archeológie a vúmierstva, je pak hač dokonca proznin falovaca personála dla stajne jenož od štvortka do nedžele otevrené. Serbský muzej v Budešine zmeje potom v augustče poskytky za prozninské džeči. Žonské koporské mústvo Lok Slepo raje v Novej Rajne dobie v okresnej líze západovúžického koporského zviazka. Koporský cirk ze srečnej Vúžice, v ktorom žraje tiež koporka serbského mústva Emi Kiša z Brezuky, zmení z koporského okresa Delňa Vúžica do Horne Vúžice. Slepianky sú sa tiež za pokalne vúbeďovanie přizivili. Zejčan Paul Domš je čera v Bačonju letuši cečibie vo nemské dumparové mištrstvo dobu. Druhý miestno obsadí Markus Donat z Bačonja. Načelník celkone hodnačenia Filip Král z Rožanta bu jenož štvorte dokyšbie von s dalšími pilotami bezposredne po vúbečovaniu na čare, štož dovolené nie. Za to pokvosta návodníctvo vúbečovania trojku z žoute kartu a 5 přidatnými sekundami. A to one bychu, naše povestče, kýž namakače na našej internetuj stronie a v našej dámotnej app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Žive slibra pokaza v Budešinje 17 stopňov a to vúľadame modré nebio s blakami pak čaj a nekotre močele na nebiu pohony v Užice. Mimo slunca vúľadame dženca močele, mimo pak sucho vostač, jenož s blakami sú nekotre kapky v biu dňa možné. Žive slibra te zaleze pri lohkým veciku na maximálne 23 stopňov dženca.
2: V našem koncu dere beži, žane vopkadne pokive za vás, nima moj tuž, přeje moj dobru jezbu, ci, po napu osmiše.
0: Serbski rozvoz.

0: Neuem hat schätze ich wüsste, ich schon napolskali, ja, na Mensch, am mehr svoj jort. Pschitten, doschak sotisch, was ich bei Tukwilu, wärze hat dere hodgi, wenn nasche neue Swuchere, hei proschu, kak mojo am pomatsch, wozmime was, sobo na letanischa. Dam dzewa psi informatsi za bezradnych dolniko, wohne rek jednania Christoph. A wohn poma, schim tisch z najbudnischich zakusanych, abo zasukanych Situatio, so bychu veseli a zbožovni do dola dolečili. A dyš je s tým hotové, potom popšie si tež rádera sad jeden kofi. Doniš žno zas, ton telefon neklinka.
1: Och, nie. Šefo.
2: Hej, vítaj, Christopher.
1: Hallo, šefo.
2: Paskaj, Jule, my máme mokre problémčk.
1: Problémčk? Dorika?
2: Máme personálne čeže a to by mi netko krotkodobne preplánovač. Dorika, to dobíš prošlú príchodnú službu tisíšte převzač.

Česká, Polska, Maďarska v najvyššim páče ešte do Bohorskeje sme so mene de podali ako svoj baske rejenož do Polske a Česke a ako modostni potom v 11.12. do jedžech mes čahom hač do Zofie, bo tam potom dali s busom do Rila kluštra a po druhu kluštra stajš mes se svoj stan. Na druhý džen rekaše kraksu zas na kribet a dali počuvač zeznachme jednoho búra, kýž přeprosil nás potom junu k večeri a potom smiešachme v jeho zároče, tež nedom svoj stan stajíč a tam přenocovač haj. A potom pobychme miestče Pazardžik a tam v jenom sedlišču, podobne kajž je to strohot na studňa ju ve miestče Bydlachu, kajž v tajky mali vesce Ciganojo. Sovie zosi tole tež v obladachme a doke svečachu tam jen kvás, nás tež nedom na tutun přeprošachu. A na koncu našej jizby trempfachme potom do Varny k Černému moriu a tam na stanu a nišču do netraješ zo nichtu moje meno celé vodce reješe. Steješe tam serbska svojba. Du nic z miesta, ale nedaloko miesta. Ja nendu prajč kotra tobe, ale tobe znamenča vulke veselo. 7 hodin 50. Česač menšinu a potom buče 8.

A pola dam raz našim sotram a bratram do delne Vúžice ve šuli za delno serbskú reč a kultúru odmie so netko ve tutom týdženiu kompaktný kurs delno serbskej reče a to hižo viac hač cíci leto o také. Tutom týdženiu potekím sieženešto viac hač 100 ľudí stú a vúkraja ve šulskej vauce z džili na vodnica u Tahenšelova a to je zaso raz jeden rekord. Kozistča přindu ze Švico a tež z Polskeje a trude vuknu tež znate mě zvoča serbsce tun kruč je to krajne ráda v okresa Šprevia Nysa Martin Häusler. Vjace novinko koho vokovo kompaktno koza zoniče dženca připodňu ve programe Brambarskeho serbsko radia v rozmově z navodnicu u Tuhenšelovi připodňu od 12.

0: Kowalski!
1: Odňaňo! To la možno nie je.
2: Papa, ktoré je?
1: Moja zárodka, moje riane kvietky, rože, petunie, dálie a prímeky. A môj rododendron, tun riane kirk, šo roztorane a rozcebane. Kak je to možno?
3: Oje, vaša zárodka vúpadá ka šteke bitvišťo. Kajš po češkým nevedre a silným vícheru.
1: Aj, ale zajšvi dny bychu tola přijomne a svunčne míra.
3: Vím, praju tola jenož, zo jo tak vúpadá.
2: Vidžach drie, zo máš svoju zárodku rádu, ale zo tak na ní vysáš.
4: Oju teja, naleču je to papu raj. Tun rade womere ciba a pleje za mir a pokoj.
3: Ja mi želvujo, Achimo. Môžeme či při rumuaniu pomáč?
1: V dobrovoľne v zárodce pomáče, ač runieš byšče tež kopajncu rač moli.
3: Ach, nekak nám dženca za tým nie.
2: Haj, smyšno trojšta rádi. Kuku, skvoťme na šak neškodži.
1: Oho. To vod tebie teja. Jeli nebyšče, žno so toto obšeradžili, bych vás netko mil.
4: Všeradžili? Što da s tým meniš?
1: Vysče do pokazy za to zavostajli, zosče vy tu v zarodce zakadželi.
4: To by su zavušče ujke myše.
1: Hoj, ujke myše s tepami, no? Sem včera večer zárodku krepil. Peršč je tuž mehka a vožna, tak zo sú vaše stopy jasne spoznač. A zo žaden lušt na kopencu nímače, tak a tak nichtu neveri. Nemôžeče rač, dokud žaden bůj nímače. Tunce menujce v rododendron je namakal.
4: Náš bůj? Tia, se tola rekva, zo bůj tam nič neje.
3: Nebetiš. Som šop šeladova. Myslach si, zo je dále liečal. Si to ze šeho z počatka vidžal a šon čas diva dvoral.
1: To praja či pravi. Šon čas činiče, kajš nevinovate jeniatka, kýž voničím ničo nevidža. Štož mne nastupa, sem drekusk pšenaval, ale sem vopravče zrudne dla zarodky.
4: Si netko loze na nás?
1: Loze nic. Ale kusk přesvapjene. Tokež pak ceče mi dobrovoľne ve zarodce pomáč. A byrneš to jenom špatného svedomia dla bylo, vám vodám. Nitko pak dajme so dođiva, jeli sme spíšni, môžeče dženca na večer sama hišče kusk kopajncu rač. Ale prošu, nic viace blízko zarodky.

Letzte Potekim spomina župa Andrej Zela Vojerec na Vusahovacu serbsku vosobinu mjesta na Augusta Lapšticha. Před 100 letami potekim Cinato Julija 1926 zemri serbski písmiki staja a knihi čišća, vopsednik čišćanje ze serbskim poskitkom, nakvada, redaktor, kajštež serbski pracovar a angažovane mješćan ve Vojericach vunbu subu založe a doholetne predseda Vojerovskoho serbskoho burskoho toarstva organizovaše serbske kulturne živjenje a skutkovaše sam aktivne sobu. A stute je pšičine potekim vinuja jemu dženca, odpovedne zariadovanje a tute budže popodnju štyrjoch ve Vojerovskim domovinskim dome respektivne krotke spominanje pod hovim nebjom budže při tvarjenju nedešije čišćanje. Tam je nečiši azijski hoščenc, přirožku drohu stara Berlínska a droha Tešnovie ve Vojerecach. A potom svišiče přednoš Kvernera Sroky k skutkovanju Augusta Lapšticha ve domovinskim domje. A potom je volna rozmova s přikuskom a Bernd Pitkunings tun cove zaredovanje hudžbne voprubi potekim. Dženca, popodnju, štyrjoch. Ve Vojerecach.

0: Přijdu tu neželové noce, bůža jasne, kto dobytňo světové městarstvo ve balokopaniu ve USA. Čekakož nešto také fene balokopania snáše, veto se zajmujošo za to, kak sú mústva grali, ktoré sú išti pedla, ktoré nesmijo dále graš. Čože ve sarskej rece svišaš nôsči vo městarstve? Ten vestajnčo ninto pri radiu. Naša muzika tyženia verši se tenra skôr okovo balokopania. Francojska grajoga víče přešivo špajnske, francúzarie poáše v prognózach ako favorite, veni sú pokazali, kak mocne sú predko rotu přešivnika. Akle jaden raz mústvie ste grauje na jednom svetovom miestarstve přešivo sibie, tegde 2006 v Nímskej jo Špajnska po vesem finálu musava domoje. Bůže to zase tak? Napíšte nám, co si myslíš, o které můstvo bůže dobytnuš. Píšte nám WhatsAppku abo mailku.
1: Vodkos? Přešenja? Píšte nám pět 0151 jednáctčo 88865 RBB Serský program.
0: Jo, hujo naša prýdna muzika k témě balokopanie ze zpívarku Simonovic Nikol.

Dveja recna literatura stoj viče pla nas v srežišču, a svešaša šake k serske medijove historii. Vici nok přerariš, daj šo se přehvedaš. Jano ščito Gregor Klim, buša za vas při mikrofonie. Žice mam išti redne žen, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Peživeša redne lešojski dovolujcas.

0: Kaj utromne postro išče raz, tu z Votroa, my sme si dženca na piatu staciu. Oj morec, u doru dojeli, potom sme posnich tyženiach, mestrujem Ralvicach, Konecach, hižo delanach pobyli. Dženca potajkým naopilče tu je Votro, je tu nie, pak jenož Modžina, tu je tyž, oj, pošitko nie tojšto vesnanu, tu namestnie, ale Modžina je so vône, vizo tu na tutun staciu intenzívne přijotovava, oni maja tu nimo to pesko rajnišča, tež rajnišče nad Hravniko spriotované a maja tež stan z tého. A všimli ste netko, Erik Bulankunie, mestrujem sobu zamovite za organizáciu byl, je džel Modžinského knuba, zamovite mestrujem za finance. Eriko, kakše so je tu dženca na džencnišu staciu přijotovali?
1: Na hajde smo mu subu dostali, možemo mu jednu staciju, sajt smo mu se gledaj prali, zato smo mu na tom koncižnju jen tliši koncižnju kočinč, a zato so vesku dola, smo mu subu tu gledaj jednu svojsku partiju organizovali, zase zako, also od naš mođinu, dok smo da tu samo jednik posljedno, to nismo mili, a klid tu tenic, a dola smo prali, zato smo odsema, da smo nešto malke startovač, a haj, so od štortka pon započni prijatovač, standardvarič, moni malko sredič, tun, a je všetko rúce přijotovač.
0: Tak je po takým kulinarijským poskytku tu ve Votroje, když to přirunuješ s tamnými stáciami kytro úlky, láde jo jenož na ječ, máče by tu tojšto poskytku, ja znaš měn štejky, tu mi opravdu jara svodne, što tu hevaký ešte dáva šel, tak rec po takým hižo tún party a tún bičtoru tak zakalkulovali, zo šo všetko romáže kalkulovač moli, abo kak je to potom odbiežalo?
1: Aj, rúne tak, to by te malko z Česko, tak smo nekak rekli, smo videli kavele ľudí neke subotušinu, kavele ľudí neke punžilu budušinč, to tak malko z Česko bolo kak ľudí, ale ja si myslím, že smo to tohle jara gutingu staneli, od jedža a te od piča som.
0: A ja, když mo tisno se nareča u vašu Techno Festival Open Air, nađem se ja to pravi upravi, kak spokojom s tým šte, s tým svedženom, to je so šako, ty si že rek prvný raz v tej formie odmielo a tyž kaže na tú ideu šišli, so to netko viac nie summer ending, potom so to loni docva ničo nebie, ale tu ne techno, ta ne techno party, ka je ta idea nastava, što je tu hej zmys za tým, abo tu odmys za tým?
1: Also náš Techno Beach Open Air.
0: Vodej.
1: Ta idea je nastava, no a dokud som o tede summer ending, tiež na švedci hoka milie jednu stage a muss man dem auch gut schämmen, dass man das nicht nur kreiert, aber die, also ja, kein Club, mit dem Wille machen, aber das ist ein Techno, halt die Jahre gerade Postkammer, aber da lassen wir Preise, dass wir da eine Idee um Markus Wetsche ziehen, sondern wir nicht sehen, dass wir nur Stage machen, also da kann ich nur Budlands gesehen, sondern wir tun ja auch nur Stage zusammen. Bei uns muss man das Budali, nasche Ausgabe, Jahre mehr, was, und da ist man halt den ersten Mal nicht getun, nein, Wetsche Budget, mili, da ist man nicht erzielen, den ersten Mal hat er Liter. Aber da smo sa veľa přečeli, prašili, kaj napríklad Katalino Janarovsko, to sa po nejako prinarov, a pon Mike Janse, Florian Kreuz a Jonas Lehmann, a pon nakonce pon Silas, ktoré štejen, jara dobu přečel od nás, jo. A taká tá idea, pon sa malko zhujíva, musmo sa rumáže silili a započni organizovať, a tak veľa to pon nakonce neho bolo, tak musmo videli, že mo veľa peneze nemáme, bo tak veľa ľudí tie rune nemáme v klube, a tohle malko zmenšie žážeť a aj vám ho spútať.
0: A co do skrutka, še spokojom, môžemo sa klidu tezas na to veselič, abo kak to upada?
1: Tun event, jo so jara dere po tie eigi húbivo, musmo doa čakali na te ľudži, dokež musmo našu gnemingu, ko jenaš ači jedni mili, a doa cmo malku s paniku mili, za vielleicht tak veľa ľudži nešli, ale vod jesa či super, ganz schön po ľudži šišli, musmo, ja boh pravda, ga doma, da niče dvišši ľudži, a hej, de ľudí sú tie jara dobrý feedback po nakoncu vote dali, vote sú jara überzeugt boli od toho eventa a ja si myslím, že to všichni leto zase čímo.
0: Super, da najprv raz útromne Jack za organizovanie tu tie stácie a vy sa tiež za tú party a hej, ľuďom tu v Votrove dajte si na kúžde pat ľubíčku.

0: Nic jenaž ve Otrově, co dženca volleyball raje, beach volleyball. Volleyballistča prvního mužstva športového tovarstva Viktorie Voklec jsou sobotu a nedělu nedom dvaj vůlky beach volleyballové turnýra je převedli. Jeden ze zamojitých sobotu byl Josef Krauc.
1: Vosmo byli 12 mužstva a vedro byše super, ne? A byše příjemné čupo, ono se nedešlo. Ta organizace byše tě super. A favoriča se nesu přesadili. Oni jsou byli dvě prajora z regionálí z Lipska podle. To jsou jenom z Cicca odvali, Prunesu odvali, dvajo z Budišina.
0: Do byčarské dvojce hraje štaj Paul Hanšík a Peter Novák. Duo přesadí se finálu z 2-1 po sadžbách přečivo Horčany Jany Zarenky a Budišany Eliase Kumary. Beach volleyballový turnier sobotu byl s 12 cilkami uknihovaný.

0: Vročat u live z Otrova, ja bšie ste YouTube ši rajništu, tu so pilne volejbul raje. A štú ište nás ši byť štúrie z Čehovau, hač namiestne, abo přes rádio tunie jednu rubriku stajne zás slyšal v posledných týdženách, menujúce z Čehovace.
1: Spodjúne mena
2: za spodjúne mústva.
0: Cíle pravie spodjúne mena a ja som na dženstnišu listčinu raz dokladne poladal a jedné meno je mi tam napadnulo, dokéž v posledných týdženiach ešte nesme tak slyšeli, respektíve videli. Menuje sa Valkyra Lena. To je jedné mústvo z mústvo dženca tu na miestne v Otrove a přímý ste a jeden volleyballist to meno zaujíšte tu ešte znaja David Vočer. On je si tu s mústvom Valkyra Lena dojel. Davido, jenož za všich tu na miestne a tiež za připosluchá už tu ešte, odkiaľ ste si tu dojeli do Otrova.
3: A to je nemalké volleyball mústvo z Radora. Ja som sa tiež tu ako trener.
0: Čo to staré?
3: Nie, runak je zola do mojej tohle. I Jens je ako trener.
0: Nic fit?
3: Na to šun, ale... Ty tam víš, zola, jetlag, to bude všetko skladca. A je musel nemusel z Radora a tie mena je celé případné na sebo. Tam je niečo in reálne spil za našu Lenu napísal, když ríka runy tak, až naše mústvo. A šestor sme sa Jens tak menovali. A k češti tutemu neznatému, mu Jens tak rájemo. A pobrom smo předvěděli, ty měli dobuč, to byl se božo, je těch prvných cíl rách. Kusk nejo tak vukristalizovalo, že budeme dobuč tohle. Aj, jsme to jen ráno učo měli.
0: Trenor potek jim nespokojom, na tom še dobíme dživač, ale Valkyra Lena potek jim jenom ústvo, když tu hoj, nic direktně, trošku vábine činí za jeden spil, ale hoj, to na kůže pát tež zajímavý pozadk za jedné měno, jednoho ústva, tu dženca by otruje.

0: Náš Franc je to rúne, hižo na miestne tu je otroje narečal a netko je opraže tak daleko deleka na tým traunem rejnišču. Za pšil poslucharu dobiče si tak predstavíš tu horeka. Je pysko rejnišča a potom, že tu trošku dele smier cirke a tam je potom na športnišču tak rec aj traunik spšiotované tam Saksdej a tam je potom druhé rejnišče. A tam so netko prošu šice, kýž maja ten tanktop zdrasčené zestupaja náš Beno činí tún foto a to je tak rec potom za modžinský klub tu je otroje jara vážne čehodla. Votme z tutej akcie, so je tak rec kúža stácia jedna motoparty je, so môža modžinské kluby, ktoré šlica stáciu uhotuja, nešto dobyč, menujce a to je jara vážne. Oni môža dobyč, so prinia stácia klitu, potom celé viesče, v tom páže tu je otroje votme a ja si myslím, to je jedné reálne myto za otrovskú modžinu, šako zmieme klitu, pravdepodobne menej stáciovač lica a přizeviniate so skyrie lito, obleto a poječa, tak rec, so je netko vážne, so skúže, kýž ma jeden tanktop zrašené, so prošu tam dele, poda na náš traunik, na te traunikvo rejnisčo, so v otrovská modžina, telko ľudí, kež možno na fóče náromadživa. A potom snáno, jeli to dosť ľudí je, môža klitu celé viesče, stáciu uhotovač. Prosím zastať ráčnitko tam deleka, so skere stupič na našo Bena tu poľadač, má taký riane retro t-shirt zdrasčené. A šice, kýž tu okaste a name ľadaja, so dživuja, čo ja súčas pojedam, nič name ľadač, deleka zestupač, aj hore ľadač. A potom môže so foto zač, ja netko připoslúcham, nechám dále na neofič, my dáme do příchodného zpěva, ľudžo tu so prosím zestupaja.
1: No fighting.

náš zadkula šéf Beno je úspěšné foto celiu, tam jsou se pon došť ľudí namakali ještě na rejnišču, to na každý pad, potom všetko na naši Instagramové strane uvidíte. Pokazka, hopadže tu ešte doma a bohužel nemžeče tu namiestne v Otruje byč, potom stajne poľadajče raz tiež na našu Instagramovú stronu, tam vidíte, hoj, reálne impresie tu z Otruja, když tu ľadám při našim, hej, při našej base, tak reč, co tu pilne líčiš, ako je so skupinská fáza netko zakončila a nedom môže sa potom štvrťfinále zájiť a když poľadám tu načasník na Otrujský cirkvi, to jara praktické tu stajne máš, hej, časník parát, netraš vůlce na handy, abo nešto láč, je krotko dođevečích, potom po příchodnom spěvě s čiou ja potekím naše neusy.

0: Zatkula. Zejčan Paul Domš je včera Bačonju letuši CČB vo nemské dumporové mištarstvo dobil. Druhé miestno obsadí Markus Donat z Bačonja, načelník celkoného hodnočenia Filip Král z Rožanta bu jenož štvrté, dokež by on s dalšími pilotomi bezposrednie po ubiežovaniu na čarie, štož dovolené nie. Za to pokvosta navodníctvo ubiežovania trojku ze žlté kartu a 5 přidatnými sekundami. Žonské koparské mústvo Lok Slepo raje noj rajnej dobie ve okresnej líze západo-úžijského koparského zviastka VFV. Koparský cuk ze srednej Úžice, kotrym žraje tež koparka serbského mústva Emi Kistca z Brezovky, zmení z koparského okresa Delnia Úžica do Hornie Úžice. Slepjanky sú so tež za pokalne ubiežovanie přizivili. Rečnice staršijských radov na serbskim gymnáziu Budešine sú so s zastupierami krajného zariada za šulu a kubvanie na rozmovu zetkali. Kajs dželi rečnik staršijských radov Tomáš Vencel chce so navoda kubvanišča vo utvorenie miestna za šulskú asistencu pracovať, co by so učerio bude podpierali. Nedostatk serbsce rečacich učerio pak nehodí so urunač, dokáž v obsteji v tým nastupaniu generálny nedostatk, a serbsce učerio napríklad ze šelakých příčin na druhých šulách dživaja, na čož LASUB žaden vliv nima. Po zadk rozmluvy bie zo na serbským gymnáziu poprachovacích mačernoryčných serbských učerio dla od nového šulského leta viac po koncepče 2+ neuvučuja. Niedže 1600 dzieci z biskupstva Drježdany Mišno je so sredu na dziečacym putnikovaniu Rožinče obdzieliło. Podľa bychu tež dzieci ze všech serbských katolských osadov do dvúrečnej Božie mše s biskupom Heinrichom Timmer Eversom by nimo serbského svúneho podžela tež serbská dziečaca šola s viacorými serbskými spevami zapšieta. Letuše dziečace putnikovanie mieše heslo zromadne so radži. Zatkula.
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave,

Hej, kročo tu live z Votrova, sme mestom hižo, druhý hodžince našeho džensnišeho vusovania, to rieka naše vusovanie tekila so pomalku ke konci, vizo nič čišče išče, ale tež náš turnier tu hižo šako od šestčích beží, od napo šestčích mužachu som ústva tu přizoviť a od šestčích je so potom dybkovne turnier zafizdal a tuž je netko podžovečích, to môžete si mysliť, že zase náš turnier tiež pomohol ke konci kila. Sme miestom hižo v KO fáze, po takým štvorčfinále so tu runie raje, posledná menšina prvního štvorčfinála so tu runie zahají a tun raje so miež serbské raketu a stroboefekt a tiež Peter Kluč raje přečivo cipelkatým ciketaruškám. Serbská raketa a Peter Kluč to z tým ústve, kýž ste hižo stáciu dobili lica na letušie bičture po takým nivo tu dženca tež zaso vysoký v přichodných menšinách potom zoniče kajke musto ešte přesadživo a hoj, ja so veselu na napiatere tu netko v KO nefáze.

kaj prenies štvorčfinálny riez, tej sa tu ižo Minevoj, nedom potom Jacek Tomu, a kaž som predarunie ižo prenie hodžince naspomnil, a kaž sme tu tiež live v usovaniu slyšeli, máme každú stáciu leca jeden moto, a tuto nie dženca tanktopy, a na tuto miestne chcú vám moto přeradžiť za přichodnú stáciu, kotraž bude přichodnú pundželu potom Rádvorju za 5690 pod ekým. A tam bude moto váš najrenší kvobúk. Pod ekým tam môžete sa tiež opravde zamyslú, než to reálne přemyslíč, kreatívny byč a najrenší kvobúk upakovač, čo je včera snáno Wimbledon finále ládal včera večer. Tu nie si tam trošku inspirácie o to zač, tam je s druhým Jennifer Lopez s oborským kvobúkom publiku mesiežava. Pod ekým přichodný týden v Rádvorju potom všetci přinšte vašim najrenším kvobúkom.

koparske svetové mištostva Severnej Americe so nakilea, jako příchodne sledujete potom hižo poufinálnej rie. Poslední občelníkaj za nie sú so v noci od soboty na nedželu zviesčili, jako prenie Jendželska, kotraž přesadží so po 120 či menšinách z 2-1 přečivo Norvegske, přičímž nebie Tomas Tuchel s úkonom svojich kovancov ani celé spokojom. Na koncu pak sú so tola přečivo Erlinge Haalandy a jeho Vikingam přesadžili, tak so sú Lubuškojo fenu netko von. Tež Argentinienio trebachu 120 menšinov, predáč sú přečivo švýcarskej z 3-1 dobili. Škoda, především, dokež bych u Švýcario od 270. menšiny jeden raja menje. A příčina za to by vastojčka Brela Embolova, kterou už nedobíš rozumíč, ale ovládajče si najlepě raz sami, jeli to ještě nesče. Na každý pád po takým končný stav 1 za Argentinsku, Jucerika potom Francouzska přečivo Španijské a sredu Jendželska přečivo Argentinské. Potom nedželu smieme sa tešižo na ulky finále New Yorku veselič.

0: Zatkula.
1: Zatkula. Wot piatka hač do niedźele zmier w šulšecach wjesny svjedźeń. Piatk je wubědžovanje vonjovych voborů a od 21 hodin party z fantazí. Sobotu v jedne započne so s jednatkovým turnírom a potom dává kofi. Večer od 10 je party po dvěch poskolách. Niedźelu doplňa zmija renče pivko z dujovské hudbu od Paska, popolňu cioch vůlky svěděnský program a od večer 9 přeprošuje šulše činio na public viewing finála koperských světových mistrovstv. 8. julija wotmije so w klosterskej zarodzie klostra Marii na Wiesdy nuc tysac svico. Wot 7 budzie program z kuzorium a mentalistom Tomaso Majku a wóżiskej rapsodiju. Tež duo Jana a Heleny Bryzan Heduškec tam zaraje. Po kołaniu słońca zaswycza so tysac svički, przy czym švice wopetowario pomhać smiedzia. Potem je jeszcze wulka wojniowa show. Zastupne liściki możecie się wobstarać na homepage CSB albo w klosterskim wobkodzie albo klosterskiej zarodzie. Ač do konca augusta stane sobotu, kaž tež niedźelu wotmije so letni open air event kulturna zaroda na bürgerskej zarodzie při mostče Mera. Na cokonje, što na čvečakach može si publikum šelakore vumilcov a vumilče lubič dać, kočiš su na vosobite vašne ze serbštinu zviazani. Tuči su napšikvat Milena Vočarec, skupina Janka Hanka, kaž tež duo Hübner Schönfeld, abo tež Skrokotak. W Miłoczanskiej Skałe je od 24 do 26 julia Witaj Festiwal. Tam może wopetowario serbsku rycz a kulturu na nowe właśnie przez hudźbu, workshopy, filmy a zetkawania zeznać. Sobotu wobrobia wieczorny program skupiny Berlinska Droha, Janka Hanka, Kajsztych, Jack Schwarz a Diniten. Zastupwaci piatk mjez 12 a 25 eurami, sobotu mjez 15 a 35 eurami. Jeli macie zajm, wobaj nie wopytać, płaci to mjez 30 do 60 euro. Zastup za dzieci je darmotny. Dalsze informacje namakacie pod www.witaj-festival.de.
0: Zatkula!
2: Tu, sym doma!
3: Ja som mám hodne hižo športové update k svetovým mistrovstvám dal a tiež narečal, že je potom příchodu nedelu hižo vulke finále, a to konkrétne New Yorku, respektívne poprav nic co a New Yorku, ale New Jerseyu, to sú 15 km od Manhattana. Nešto viac hač 80 tisac přiladovario budže MetLife Stadium je podľa a tuči sú za kartky viacore tisac euro zapvačiť dobili. Zavěstče zmeja drejete šišče tuňče kartky za feno v odpovědnejo můstvo, te potom plača nedže 60 euro, ale za oficiálne tikety dotal s 2000 do 8000 euro plačič dobjav, za najdrožše VIP kartky samo viac hač 30000 euro. Oj, nič sienoj športovie budže finále WM v Americe oprožite mega event, tež po času je si FIFA kytrovie lepše myslíva. K prvnému ráze sme ja tam tak rec oficiálnu halftime show, keď ju napríklad z Superbola znajeme. Na jevišču stia potom Madonna, Shakira, K-pop band BTS a kytro krotkodobne opodstatnené Justin Bieber. Coldplay spiewer Chris Martin je s show sobu na nohy stajú a plánoval. Môžeš o tom žiažeť, čo chceš, hľadajú na mena, je to absolútna superlativa. Měnina super kvizo kytro rozdělné, fenojo kopajnc v oba raja so přečivo stajně přibyracemu komercializovaniu tohle športa, ale oj, ja si myslím jako facit, smieme na každý pad čipný byč na ulky finále potom nedělu v New Jerseyu.

Hej, naša horca fáza tu beží pri turnierie na 5. stácii Zadkula Beach Volleyballu je tu v Otrovie a u nej je so po finále zakončil, tak so môžeme nedom tu startovať s našim veľkým finálom na Jensnišej stácii a v prvním po finálu je so piesku přesadživo mústvo Peter Kľúč po takým jedné mústvo, kýže hižo raz jednu stáciu dobylo okolo Eliasa Komora a Kašpora Gisvoka, a v druhým polfinálu to by Jara Snadna, Jara Huskara Deleka na Travniku, tam je serbská raketa, so z 13-12 prečivo pivovej elíče přesadživa po takým netko reka vulky finále. Peter Kľúč prečivo serbské rakete, dvaj dobečerjaj našich stáciu po takým nastupitaj prečivo sebi, to bude na piatara. Netko raje so 21-če a tiež vonu a obora je tu netko sviecu zasvičiva, tak so môžeme so na jara na piatu uru veselič.

Jaz občízu live Zulko finala, Jensen ist hier, Piate, Stazie, Zadkula, Beachvolleyball, Ueture, Kaj Spreine, Serbska Raketa, Nastupitu, Runje, Pšečivo, Mustve, Peter Klutsch, to staj Dobbelcherry, die Schiso, bei Minani, Stazio, Letusche, Ture, Potek im Jara Wysoki Niveau. Zeme zu leden, noch ein Rasnutsch, Spola, da hat schon Prinne, Sajbeste, du Runje, Schisch, Schisch, Reise, hat schon Jednatsche, Potek im Jara Krutke, Sajbe, du Dobbi, Wopfrodje, Nadipk, Schietko, Trichic, a stau pokaza so eto uru nanara a tež duš na rajni štopola da mi je to uopravdže vysoký nivou a uru nane. Vši stajne máte kovo s nadbehom. Silný blok ale na to svojsko rajni štatak so je to dyk za serbskú raketu 7-6 z tej svieca tu svieči a máš tu uopravdže trošku flair kajš v malkým štádion je šako je tu aj napravo také dže hore tak so môža ľudia tu sedžeč. Vši stajne Jan Zahank do bloka. Přístajný od Matikovo další nadby, Jan Zahrink zase přístají Kasper Gisvauk, trošku předaloko pod bulom byl takzvanému Nuts Beach 8-6. Kilian Cish s nadaukom, přízvaté od Eliasa Komora, Samuel Paška přístají, Kasper Gisvauk s lopom, Matikovo přízvá, Metod Hoza do bloka použiju, hej, clever dip. 9-6, ja dám do příchodného zbyva a so potom ešte raz přízvím.

0: Matej Kober s prínim nadbiehom, tiež zase lob, Ema Šustrec Přístaj, Elias Kummer, dobrý raz jen jara svobodný nadbieh a potom, hej, je to za tajko rajoviaka ešte za Elias Kummera v opravde potom jednoretun dyb činič, kaž bejne tu doby v opravde snímali všetko, blok stač, zo by to tiež v opravde možno bylo tu zase všiu zač po takým majka číslo, keď vás nadbiehom, bohužel do saka 1-1 na tuto miestne ižo vás Vulky Jack na Votrovskú Mordžinu za organizovanie džensnejšie stácie tiež tu na Vonjovú oboru za Sviecu. Opravde zase top bylo, ale to je nemalé normalita při našej zadkola výčtúrie. A tak stej netko 2-1 ište za mústvo Pieter Kľuč, ale srbská raketa je tu Matej Kober netko s nadávkom. Tun je jara dobre, trošku do saka po takým, hej, Češko priuzaču za Jana Zarenka. Tak stejne tko 2-2, Matej Kober znova s nadávkom. Znova na Jana Zarenka, tun to netko lepšie činil, Ema Šustrec Přístaj a Elias Kummer mimo bloka. Nalivo zade Doroška, C2 za mústvo Pieter Kľuč. Upada za tým, jeli, že to tak dále, so nebudeme môcť tu live na Čelaku vám do večera džensnejšie stácie zdieľiť, to potom pak vy zo šitko podľa nás na Instagrame vidíte. A hoj, cíci, stajne urunáne tu opravde žiadne mústvo, nešafne si raz trošku předskoka udevať, dokež je to opravde MT Jara urunáne, Majka G-Socket s nadávkom, brat Kašpo Přiúza, Ema Šustrec Přístaj, Samuel Paška, Vúše, Bloka nimo použijú, Metod Hoza s nadbiehom, Jan Zaring pšiu za Ema Šustrec a to je... Aj opa, že tu sa okúži do kojoj. Elias Kummer zase, pšiu za te. Kilian Cish, Muše Saka, Ema Šustrec, znova Elias Kummer a to je bude silné. Vypytneče, to sú dlhé dybky tu, činíme dále súčbu, ja sa nedomíš raz k poslednému razy tu z Votru a pšizivíu.
1: Hej, Fonci!